program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé. Dvě E na konci.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Držíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Kolony jsou u sjezdu na letiště v místě dopravního omezení a další dopravní omezení pak brzdí provoz také na dálnici D4 před Prahou. Popojíždí se už od 9. kilometru. Zdržíte se také na jihu Moravy na příjezdu do Brna po dálnici D2 už od 0. kilometru v místě dopravního omezení. To je z dopravy prozatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Hanko, děkuju a já ještě přidám. V Praze ve Štěrboholské spojce ve směru od Černého mostu počítejte s pomalu jedoucími kolonami. Zdržení je asi 20-minutové.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Čekejte oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Pršet by mělo celý den. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24, na horách pak kolem 13 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak nejdříve byla sucha taková, že by se dala lámat. Teď dorazily bouřky, za které by se nemuseli stydět ani hollywoodští tvůrci efektů. Vítejte v létě roku 2026. Já se jmenuji Vladě Řepka, minutu před sedmou vám z Hitrádia 90 přeju krásné ráno a hraju Puff Daddy a Fate Evans.
0: Vláďa Řepka. Hitrádio 90.

0: 7.70, krásné ráno z Hitradia 90. Era v dance verzi slavného Amena přeje. Hledání partnera přes displej telefonu, tak to pomalu začíná připomínat takový Duolingo bezperlový ligy. A seznamovači přišli na to, že tam vlastně nikoho nenajdou a že taková ta skutečná chemie se z filtrovaných fotek vycítit nedá. Tak se prý smráká nad internetovými seznamkami a lidé prý opět začínají chodit ven. No nevím, snad vám tam na to dneska nebude pršet. Za chvíli Jim & Spoon nebo Paul McCartney.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen!
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

My jsme Hit Radio 90 v 7.24, jsme dohráli Fatboy Slim. Co se stane, když známý politik vyhlásí na sociálních sítích soutěž o lístky do kina? Tak na tom našem českém politickém rybníčku z toho máte přesnost na naprostou katastrofu. Jeden z našich politiků včera hodil do placu pozvánku na film a do dnešního rána jednak nazbíral tisíce lajků, přes 2000 komentářů a hlavně ta diskuze pod tím příspěvkem, ta stojí za to. Polovinu z těch příspěvků vám samozřejmě do ranního vysílání vůbec nemůžu přečíst, ale část lidí posílá klasicky nabídky, ať radši vezme do kina svého největší politické rivaly. A pak je tu to zamilovaný křídlo, který říká hlášky typu s vámi jdu klidně do kina i na samotný popcorn. Výběr téhletý písničky není náhodný. Otabaláš, Jesus.

0: programu Hit Radio 90 v 7:37 Emília. Krásné ráno vám přeje i Vláďa Řepka. A ani jsem netušil, když jsem nevinně před chvilkou řekl, že jeden český politik na Instagramu vyhlásil soutěž o možnost jít s ním do kina. Co to s vámi udělá? Vy jste nám normálně zavařili WhatsApp. Tak jednak chcete vědět, kdo to je? Tak to neprozradím, nezlobte se, to by byla kampaň. A Eva de Croix to není. A pak ještě samozřejmě musím přečíst jednu vaši hlášku za všechny. To je od Petra, který cestuje v autě. Zdravíme Petře do Holešova. Ten má jasno. Doufám, že nás vezme na film Vrchní prchni a budeme doufat, že u pokladny vezme ty lístky na sebe. Devadesátky jsou za chvilku zpátky. The Rhythm of the Night. Korona bude.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.

0: Jestli jsme potřebovali před 8 do ucha napumpovat trochu optimismu, tak se o to starají na Hit Radio 90. The Pasadenas. A jestli chcete vědět, co se děje, jak bude a jak se jede, tak jste s námi správně. Já jsem Vláďa Řepka a všechno zařídím. A 90. budou za chvilku zpátky.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné ráno a přináším další informace z dopravy. Silný provoz hlásí Pražský okruh. Kolony jsou obousměrně u Ořechu v místě dopravního omezení na 18. kilometru. Na trase z Benešova do Prahy se zdržíte u Senohrab asi 10 minut a komplikace čekejte na příjezdu do Brna po dálnici D2. Na vině je dopravní omezení hned na 0. kilometru. Osobní auta se zdrží čtvrt hodinky, kamiony si v pravém pruhu postojí déle. To je z dopravy pro zatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
13: Máme.
12: Ale radši to vem znova.
14: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
1: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů. Návrh rozpočtu musí být předložený do konce září. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Nárůst podepsal prezident Pavel. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu. No a obranu královéhradeckých fotbalistů posílil slovenský zadák Filip Mielke. Člen reprezentace do 21 let přestoupil z Podbrezové. Délku uzavřené smlouvy východočeský prvoligový klub na svém webu nezveřejnil.
2: Davide, díky a přidávám
0: počasí.
2: Čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé s přeháňkami. Pršet by mělo celý den. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů a na horách pak kolem 13.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Dobré ráno v 8, z Hit Radia 90 vám přeje Vláďa Řepka. Dneska je to přesně 50 let, co měla premiéru komedie Na sametě u lesa. A ta legendární hláška dědy Komárka, jak tam stojí a kouká do deště, jak prší, ta platí dneska víc než kdy jindy. Ach, i Rejžr jsou tady.
0: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.

0: Krásné ráno, je 8.12, my jsme Hit Radio 90, Luci asi představovat nemusím. No, už jsou to 2 roky, co David Koller definitivně opustil svoji domovskou kapelu a jede po vlastní ose. Zítra má velký koncert tady v Praze. Pokud vás někdy zajímalo, co vlastně všechno obnáší život na šňůře u jedné z našich nejvytíženějších kapel, tak na sítích teď běží nový dokument ze zákulisí. A uvidíte v něm například jeden velký den Davida Kollera a jeho bandu. Kolik hodin před začátkem musí dorazit na místo, co se reálně děje v backstage a jak vypadá takový muzikantský život na cestách, když zhasnou reflektory. Já taky za chvilku zhasnu a až se vrátím, budou tady třeba Faith No More na Hit Radio 90.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále.
7: Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok.
6: Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
7: Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

9.35 na Hitrádiu 90 přeje Madonna, zdraví vás Láďa Řepka, ahoj. A tohle jsem přemýšlel, jak bych někomu vysvětlil, jaký bylo léto před 30 lety. A asi bych to vzal přes muziku, kterou jsme tehdy sjížděli a která bodovala v hitparádách. Tak ráno ke snídani, to jsme si dali loupáky a zapili je kefírem a pouštili jsme si k tomu tuhletu britskou pětici holek, které vlétly do světa a ukázali, že všichni chceme být jako oni. Odpoledne doma před zrcadlem holky ladily make-up, my jsme si gelovali vlasy a z repráků už nám zněly pohodový Fugees. A přiznejme si, že nám k tomu naskakovala pěkná husí kůže, protože jsme vzpomínali na Helenu Vondráčkovou a její dvě malá křídla tu nejsou. Že? A je tu večer, vchází se na diskotéku. Všichni se ještě trošku stydíme. Nikdo nechce jít na parket jako první, ale hraje se Macarena. A potom, když zhasla světla a DJ pustil Mr. President Coco Jumbo, tak šlo všechno stranou, všichni se chytili za boky a jelo se až do rána. Jo, tak přesně takhle nějak zněl srpen roku 1996 a na dojezd jsme si potom v září mohli dát Baby Bird. Ty jsou teď na Hitrádiu 90.

0: just a phase in love that everybody goes. Na Hitrádiu 90 Glowworm v 8.35. Teď zdravně hlavíme všechny ty, co nás poslouchají v autech. Hlavně zdravíme, že jo? A zvlášť pokud právě kroužíte po Zlíně a okolí, tak sundejte nohu z plynu, protože město chystá na rychlíky další bič. Zlínští strážníci spouštějí měření na dvou nových místech, konkrétně ve Štefánikově ulici kolem Kudlovské přehrady a taky na průjezdu Mladcovou, a přibudou prý další, tak pojedeme opatrně, všichni. A devadesátky jsou za chvilku zpátky, bude Ricky Martin nebo Ivan Hlas Malagelo. Krásné ráno.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.

0: Hit Radio 90.856, Prince Ito Joe, Marky Mark, pěkné úterý, přeje Vláďa Řepka. Jaký je life in the streets, víme, a jak to vypadá na silnicích?
1: Doprava.
0: V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most na nájezdu od Pankráce došlo ke střetu třech osobních aut a dodávky. Neprůjezdné jsou dva jízdní pruhy, tak počítejte s narůstající kolonou. Hanko, co tam máš ty?
2: Hezké dopoledne u zpráv z dopravy vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je dnes od rána na Pražském okruhu. Na vině je dopravní omezení u Ořechu na 18. kilometru. S kolonou počítejte obousměrně, aktuálně se zdržíte kolem půl hodinky. A se zdržením v koloně je třeba počítat i na příjezdu do hlavního města, jednak po D7. Tady vjedete do kolony u sjezdu na letiště v místě dopravního omezení, ale zdržení čekejte před Prahou i na D4 kvůli dopravnímu omezení od 9. kilometru. Se zdržením počítejte i na příjezdu do Brna po D2. I tady v tom případě je na vině dopravní omezení hned na 0. kilometru. To je z dopravy vše, přeju vám šťastnou cestu.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
11: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
0: Počasí. Bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, pršet by mělo celý den. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy 24, na horách pak kolem 13 stupňů.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hitradiu 90ka, je 9, krásné úterý, s vámi je Vláďa Řepka. Všichni, co jsme v 90kách vyrůstali na filmových hrdinech, tak máme v srdci určitě speciální místo pro Bruce Willise. A právě o něm máme čerstvý příspěvek na našem Instagramu. Je ze svatby jeho dcery. Fotka, kde Bruce drží za ruku jak svou dceru, tak jejího novomanžela, je opravdu dojemná. Tak se na ní mrkněte a já vám k tomu pouštím Fool's Garden.
13: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Úterní hit Radio 90 v 9.11 vás sladí Snap a co dovolená. Už jste byli nebo patříte mezi ty šťastlivce, co teprve pojedou? No, i když šťastlivce, že jo? Znám lidi, co mají před dovolenou noční můry z toho, co jim provedou tamní komáři nebo voda z kohoutku. A přitom, ale teď zcela vážně, nejčastější nemoc, která nám na dovolený hrozí, je infarkt. Vážně, rozpálený středomořský slunce dokáže unavit tělo víc než směna v práci. Takže nepřeceňujte síly, šetřete se ve vedru a my si dáme Another Day in Paradise Phila Collinse. Devadesátky jsou za chvilku zpátky.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Franto, kde jsou ty maliny?
13: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
12: Taky zavakuovaný.
14: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
15: domo.elektro.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90, Pet Shop Boys se dotočili chvilku před 9:30. Kamarád mi tuhle s takovou lehkou obavou v hlase říkal, koho všeho už dneska nepotká na placené síti OnlyFans. No a nově tam kromě těch všech bobrů najdete i sviště. Vysvětlím to. Vědcům z Kalifornie stát zařízl peníze na výzkum, tak ti neváhali a založili si na OnlyFans Only Marms. Za předplatný nabízej zcela počestný, nefiltrovaný obsah, čistokrevné fotky a videa svišťů ze skalnatých hor. Zatím jim to hodilo sice jenom pár stovek dolarů, ale to zatím stačí na návnady, ale mají už připravenou soutěž o nejtlustšího sviště a taky lokální pivovar rozjel soutěž a vaří pro ně speciál Sviští slzy. A my dál hrajeme 90 non-stop a slzy potečou i tady na Hit Radio 90.
1: Hit Radio 90.

0: Rod Stewart na Hit Radio 90 v 9.40. Poměrně nedávno si ke všem těm cenám, co nazbíral, přidal další vnouče. V 81 letech se stal už po šestý dědečkem. 90 jsou za chvilku zpátky. Mám pro vás teda jeden opravdu výborný hit. Dana Bartu ještě v plzeňský kapele Alice, ani náhodou a pecka z roku 1995. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě střídá Markéta Rachmanová na Hit Radio 90.
1: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je Sting na Hit Radio 90, 3 minuty před desátou, hezké dopoledne, úterý 18. srpna. Jak to jezdí?
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne, za volantem vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je dnes od rána na Pražském okruhu a na vině je dopravní omezení u Ořecha na 18. kilometru. Proto počítejte s kolonou v obou směrech zhruba na půl hodinky. A bouralo se teď aktuálně na dálnici D3 ve směru na Prahu na 63. kilometru. Skončila dodávka ve svodidlech. Na místě je policie, jsou tam i záchranáři, počítejte se silnějším provozem. A neprojedete Bochovem na Karlovarsku kvůli vážné dopravní nehodě nákladňáku, který skončil mimo vozovku v příkopu. Pokud můžete, místu se raději vyhněte. A to je z dopravy vše, šťastnou cestu.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžámko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
8: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
7: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
8: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
7: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
11: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
10: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
11: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.

0: počasí.
1: Dneska bude nejdřív oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a během odpoledne a večera bude to pásmo deště postupovat k severovýchodu. Teď jsme si procvičili zeměpis, hlavně si ujasněte, kde vlastně v tu chvíli jste. Nejvyšší teploty 17 až 22, jižní Morava 24.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dneska je úterý, dáváte si s náma pořádně do nosu, dáváte si Hit Radio 90. Teď po desáté už je s vámi Markéta Rachmanová a taky Cure, i když do pátku je ještě daleko. Na trénink není nikdy pozdě.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: hörst du die Stimme, die dir sagt.
1: Na Hitrádiu 90. Falco. Je to 28 let, co zpěvák boural v Dominikánské republice. No a doma ve Vídni se i po tak dlouhý době vždycky kolem toho únorového výročí konají různý session, aby nejúspěšnějšího Rakušáka v hitparádách připomněli. 90. jsou za moment zpátky. Těšte se na Backstreet Boys. Hezký úterý.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, dvě E na konci.
11: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: Největší hity 90. let tady na Hit Rádiu 90, 2 minuty před 10:30, Technotronic. A vypadá to, že hříchy jsou odpuštěné. Johnny Depp bude znova Jackem Sparrowem. Potvrdil to producent série Pirátů z Karibiku Jerry Bruckheimer, který s hercem vyjednává o smlouvě k 6. filmu. Doteď kolem toho byla spousta otazníků, nikdo se o tom nechtěl bavit úplně nahlas a teď to producent pustil do světa. Ten chystaný příběh kolem Pirátů se netočí jenom okolo Deppovy role, ale měl by přivést na plátno i další velký postavy, mimo jiné syna Jacka Sparrowa. V Hollywoodu se samozřejmě drbalo, jestli to náhodou nebude hrát Deppův vlastní syn, ale to se nepotvrdilo. Ono, kdo by taky chtěl pracovat se svým tátou. Jednou z dalších nových postav je ale třeba pirátská vůdkyně, kterou bude hrát Margot Robbie. Tak konečně uvidíme verzi Barbie pirátka.
1: Hit Radio 90. 90.

0: dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte.
2: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Hele, radši to vem znova.
0: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more.

0: tady na Hitrádu 90, krátce před 11 hodinou. Pojďme se podívat na silnice. Doprava.
1: Hezké dopoledne, u zpráv z dopravy vás vítá Hanka Koterová. Bouralo se na D3 s kolonou, počítejte na 63. kilometru ve směru do Prahy. Policie tady zasahuje u nehody dodávky, která skončila ve svodidlech. A na trase z Prahy do Karlových Varů na brzdu šlápněte před Černčicemi. Na vozovce leží totiž dvě sražené srny a je to v nepřehledném úseku, dejte velký pozor. A připomínám, že celý dnešek neprojedete Bochovem na Karlovarsku kvůli vážné dopravní nehodě nákladňáku, který skončil mimo vozovku. A to je z dopravy pro dnešek vše, přeju vám šťastnou cestu.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Svatební den jako z pohádky?
8: Lázně v Ráž u Písku.
7: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
8: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
7: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
8: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
7: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
8: Lázně.vráž.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně jich bude od jeho západu přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy kolem 24.
0: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Tohle úterní dopoledne, slunce dneska budeme mít maximálně v duši, ale i to je někde potřeba. Markéta Rachmanová s vámi, 90 nonstop taky.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Rádiu 90, Líza Stansfield. Měla jsem kamarádku, která ji zbožňovala a dokonce si podle ní vždycky na tvář před diskotékou namalovala černou pihu a vymodelovala pejzy kolem uší. To už dneska nikdo nepochopí. Malovat si centrofixem na tvář pihu. Dneska se proti ním hlavně bojuje, hlavně teď na konci léta. Ariem nebo Boyzone, Hit Rádio 90, za chvíli, hezký dopoledne.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
9: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
7: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
10: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
9: Potřebujete auto na výlet?
10: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
9: Nebo chcete styl na každý den?
10: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
9: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
10: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe. Březová!
13: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
14: Březová!
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
14: Březová!
15: Resort Březová.cz.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: k nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen!
5: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Prázdniny, pádláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí.
6: Žluté lázně.
5: Nejslunečnější léto v Praze.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
4: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
10: Devadesátky jsou zpátky.
11: Hit Radio 90.

plastic cover of a magazine.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde?
1: Od lesa prodá auto u ESA.
3: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
4: Devadesátky You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio Devadesátka.

0: To je tak krásný, když člověk převezme studio Hitrádia 90 a zrovna hraje píseň, kterou považuje za tu nejlepší vůbec. Tohle byly The Cranberries a Linger. Pokračovat v té skvělé hudbě budeme za chvíli. Ivo Alač už vám tedy přeje krásné úterý. No a teď je tady taky Renata. Doprava.
1: Nehoda dvou aut na 92. kilometru ve směru na Brno za Humpolcem vám sebere 40 minut v koloně. Na příjezdu do Brna po břeclavské D2 necháte 20 minut na 0. kilometru ve směru na Brno v místě dopravního omezení. Půl hodiny ztratíte v koloně také na D8 od 25. kilometru ve směru na Ústí nad Labem rovněž kvůli dopravnímu omezení. A pevné nervy budete potřebovat také na příjezdu do Prahy po dálnici D7 kvůli opravám v Aviatické ulici a před exitem letiště ve směru do Prahy se budete sunout v koloně už od Středokluk. Zdržení je na 30 minut.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
14: Stylový, pevný, bez keců.
13: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
14: Když už bydlíš, tak pořádně.
13: Deflé. 2 E na konci.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
0: Počasí. Dneska je oblačno až zataženo, ještě se objeví nějaký ten déšť, nejvyšší teploty 18 až 24, no a co zítra ve středu? Pořád oblačno až zataženo, přehánky a výjimečně i bouřky, hlavně v severní polovině území, nejnižší noční teploty 16 až 12, nejvyšší denní 23 až 27, s tím, že na jihu Moravě může být až 30.
19: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: No a teď už bude zpívat jedinečný Freddie Mercury samozřejmě. Dáme si Queen, You Don't Fool Me.
19: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Perzeidy jsou stále ještě aktivní, když už to teda není tak silné jako před týdnem. No a v těchto dnech je ještě navíc oblačno až zataženo, takže teď k nám pronikla jenom jedna padající hvězda v podobě velkého hitu Erasure. Za chvíli spousta hudebních hvězd zpívajících Perfect Day na Hit Rádiu 90.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jedna z nejlepších devadesátek, určitě ve stylu Eurodance, teď zazněla na Hitrádiu 90. Dr. Alban nabídl It's My Life. A jak jsem tady před chvílí mluvil o doznívajících Perzeidech, tak dneska jeden nádherný časoběrný snímek tohoto roje publikovala NASA jako astronomický snímek dne. A nás může těšit, že je od českého autora, konkrétně Jakuba Kuřáka, který Maximum Perzeid zaznamenal na Jizerce v Jizerských horách. Na snímku, který vznikal mezi 8. a 13. srpnem, je krásně vidět, jak mají meteory různé jasnosti, ale podobné zabarvení a vylétají zdánlivě z jednoho místa na obloze, z toho souhvězdí Perzea, podle kterého se jmenují. Někde si ten snímek najděte, protože je to fakt slušná podívaná. Za chvíli Spaňa anebo Scorpions, ale tohle už je Seal Crazy na Hitrádiu 90.

0: kapele pomáhal s některými písněmi slavný producent a autor písniček Desmond Child, kterého si k tvorbě svého zásadního alba Slippery When Wet přizvala kdysi i kapela Bon Jovi. Dneska je to právě 40 let od vydání tohoto zásadního alba, 80. A tak si připomeneme 90-kové hity producenta Desmonda Childa jako dnešní 3 ve 3. Do té doby třeba Natalie Imbruglia nebo Diana King na Hit Radio 90.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně vráž u písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně-vráž.cz.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vzpomínka na krásný hlas Petra Muka, Bonsoir, Mademoiselle Paris a Shalom na Hit Rádiu 90. 3 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3, předtím ale ještě aktuální informace z dopravy od Renaty. Doprava.
1: Na výjezdu z Prahy po D8 necháte hodinu. Nejprve je to na půl hodiny mezi 16. a 18. kilometrem, kde silničáři zavřeli levý pruh a dalších 30 minut ztratíte kvůli omezení od 28. kilometru. Kvůli opravám v Aviatické ulici a zúžení před exitem letiště směrem do Prahy se budete sunout v koloně po D7 od Kněževsi. Zdržení je asi 15 minut. Postojíte si i v opačném směru od sjezdu na Evropskou. Nehoda dvou aut na 92. kilometru ve směru na Brno za Humpolcem vám sebere hodinu v koloně. A na půl hodiny je to na D1 mezi Vyškovem a Brnem mezi 211. až 190. kilometrem.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: počasí.
1: Zítra pořád ještě oblačno až zataženo, přeháňky a výjimečně bouřky, hlavně v severní polovině území, nejnižší noční teploty 16 až 12, nejvyšší denní 23 až 27 stupňů Celsia, na jeho Moravě může být až 30.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Album Slippery When Wet, které proslavilo kapelu Bon Jovi po celém světě a jsou na něm ty největší hity kapely Living on a Prayer a You Give Love a Bad Name, slaví dneska 40. Tenkrát se pánům hodně vyplatila spolupráce s hitmakerem Desmondem Childem, který se právě na těch hitových písních podílel. Podobně jako předtím i později na hitech Kisáků, Aerosmith, Alice Coopera, Cher, Jennifer Rush či Bonnie Tyler. No a teď si ještě připomeneme 90-kové úspěšné spolupráce Desmonda Childa. Livin' La Vida Loca s Ricky Martinem, Kiss the Rain s Billy Myers a hned na úvod taky jednu z mnoha dalších s kapelou Bon Jovi. Keep the faith.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 dozněl hit, za který je velkou měrou zodpovědný Desmond Child, autor písní a producent, se kterým chtěli spolupracovat snad úplně všichni. Poté, co se na vrchol hitparád dostali písně z alba Slippery When Wet kapely Bon Jovi, které vyšlo 18. srpna 1986, tedy přesně před 40 lety. My jsme si jako naše dnešní 3 ve 3 ale zahráli Desmondovi úspěšné spolupráce z 90. Keep the Faith, taky s kapelou Bon Jovi, Kiss the Rain s Billy Myers a Livin' La Vida Loca s Ricky Martinem. Za chvíli ten, který Desmonda Childa nepotřeboval, Bryan Adams.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
8: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
7: Potřebujete auto na výlet?
8: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
7: Nebo chcete styl na každý den?
8: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
7: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
8: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
2: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
9: tady není co do kamen!
2: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: 90 jsou zpátky.
13: Hit Radio 90. 90.

Billy Joel zpíval The River of Dreams na Hit Radio 90. Průtoky těch našich řek musí letos vylepšovat vodní nádrže, do kterých teď snad už něco přiteče, když se to počasí konečně změnilo. Meteorologové dneska taky po několika týdnech zrušili v celém Česku výstrahu před požáry, ale i tak třeba dneska hoří hala se dřevem v újezdu u Brna. Ale hasiči už to dostali pod kontrolou. Podobně jako bratia na Slovensku požár v Národním parku Velká Fatra, tak ještě držíme palce, aby se něco podobného už povedlo i hasičům na východě Belgie, kteří se snaží obklíčit nejhorší lesní požár v dějinách země. Za chvíli Urban Cookie Collective, ale teď už Meatloaf, Rock and Roll, Dreams Come True na Hit Radio 90.

0: Tak už je to méně než měsíc do prvního z comebackových koncertů Celine Dion v Paříži. Měl by proběhnout 12. září a závidím všem, co mají lístky. Teď jsme si Celine dali ve vysílání Hitrádia 90. Náš playlist obohatila písní That's the way it is. No a za chvíli Backstreet Boys.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Pravá ruka vpřed, levá ruka vpřed, otočit pravou dlaň, otočit levou dlaň. A jak to bylo dál, to už se nepamatuju. Macarena na Hit Radio 90 rozněla 6 minut před 16. Je čas na dopravu od Renaty. Doprava.
2: Dálnice D5 ve směru na Prahu je u Kařesu průjezdná jedním pruhem. Kolona se rozjíždí po nehodě na 43. kilometru. Na dálnici D1 na 194. a 5. kilometru směrem z Brna na Vyškov bouralo osobní auto s nákladním. Kolona tam má skoro 4 kilometry. Půl hodiny necháte v koloně na výjezdu z Prahy po D8 od 28. kilometru směrem na Ústí nad Labem. Důvodem je dopravní omezení, a tedy silný provoz. A v Českých Budějovicích v Nádražní ulici likvidují hasiči požár domu a silnice je na nezbytně nutnou dobu zavřená.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
13: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
14: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
13: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
14: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
17: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
16: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
17: Stylový, pevný, bez keců.
16: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
17: Když už bydlíš, tak pořádně.
16: Deflé. Dvě E na konci.
18: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Tak by mělo být ve středu, tedy zítra, podobně jako dneska, pořád oblačno až zataženo, přehánky a možná i bouřky se objeví hlavně v severní polovině území. Nejnižší noční teploty mezi 16 a 12, nejvyšší denní 23 až 27, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak co, už přemýšlíte nad tím nadcházejícím víkendem, kam vyrazíte na nějaké ty výlety nebo cesty za známýma, rodinou a tak dále? Já se chystám z Prahy na Vysočinu, tedy na východ, respektive na jihovýchod, abychom byli přesnější. Pet Shop Boys na západ.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Ještě asi brzo řešit, která píseň dostane toho další Oscara v roce 2027, ale už se o některých mluví. Jedna je z Odyssey, další z Toy Story 5. Tahle byla z filmu Philadelphia. Bruce Springsteen nám teď zpíval na Hit Radio 90 a za chvíli Cher.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, tyjo, nebyl ho, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Podle toho pána mimochodem hodně zmiňujeme i v našem podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let, mezi které Hathaway a hlavně ta jeho typická vestička rozhodně patří. A jestli nevíte, co to je Vypalovačka, jestli jste někdy náš podcast Hitrádia 90 neslyšeli, tak to můžete napravit, když máte třeba čas takhle v létě, během dovolené nebo během řízení, nebo když se prostě jenom nudíte. Hitradio90.cz, tam najdete všechny díly, stejně tak jako na podcastových platformách, anebo také na YouTube kanálu Hitradia. Za chvíli George Michael, tohle už jsou Shakespeare Sister a Stay.

0: Hit Radio 90, Weather With You od Crowded House. Když pomineme ty problémy kvůli bouřkám, tak to počasí v posledních 2-3 dnech snad přivítali všichni, ne? I ty houby už by snad mohly začít růst. Dejte pak vědět, až se tak stane.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636 Hit Radio 90.

0: dětka vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: 90ky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

0: Tvůj největší hit Gypsy Woman právě teď na Hitrádiu 90 předvedla Crystal Waters a následovat budou Renata s dopravou a Lucka s přehledem zpráv. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Přes hodinu necháte v koloně na výjezdu z Prahy po D8 od 26. po 39. kilometr směrem na Ústí nad Labem. Důvodem je dopravní omezení, a tedy silný provoz. Na 10 minut je to na pražském okruhu u exitu Ořech v obou směrech. Na letiště je silný provoz a na Modletice nehoda na kilometru 21. Nehoda je na 43. kilometru D5 na Prahu. Místem projíždíte jedním pruhem se zdržením do 20 minut. Do kolony najedete na kilometru 47. A hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Kolona na 20 minut po pojíždí od Kývalky až po břeclavskou D2. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Kvůli růstu minimální mzdy se v pondělí mimořádně sejde tripartita. Dnes to oznámil ministr práce Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2,5 tisíce korun. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů zasednou po skončení jednání vlády. Veřejné zakázky na stavbu pražských tramvajových tratí Malovanka Strahov a Libušnové dvory, které loň vypsal pražský dopravní podnik, byly v pořádku. Oběma tendry se zabýval antimonopolní úřad. Ani u jednoho z nich nezjistil pochybení. Rozhodnutí pravomocně potvrdil dnes předseda úřadu. Česká filmová televizní akademie zítra oznámí, který film nás bude zastupovat v boji o cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Do druhého kola se dostaly snímky Čika Čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Odložená utkání pátého kola první fotbalové ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17. hodiny, v Hradci se pak bude hrát o 2 hodiny později.
2: Počasí. Děkujeme Lucce za souhrn zpráv, já to ještě doplním o informace od meteorologů. Zítra by mělo být i nadále oblačno až zataženo, přehánky a výjimečně i bouřky se objeví hlavně v severní polovině území. Nejnižší noční teploty mezi 16 a 12 stupni, nejvyšší denní mezi 23 a 27, s tím, že na jihu Moravy může být až 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: A teď už jedna píseň o nás, co si takhle v úterý odpoledne společně užíváme. Hit Radio 90. Happy People.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Lenny Kravitz letos zahrál padoucha v bondovské videohře, tak třeba se mu to povede i v tom chystaném filmu. No, možná záporáky oznámí dřív než Bond Girl a Bonda samotného. Uvidíme. Za chvíli ale uslyšíme Sinead O'Connor na Hit Rádiu 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Březová!
9: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
8: Březová!
10: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
8: Březová!
10: Resort Březová.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Devadesátky.
16: You got that something.
15: Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky.
17: Hit
15: Radio 90.

J-Lo, Waiting for Tonight na Hit Rádiu 90. Dneska je další úterý letošního léta, tak má pražské bio oko na programu znovu některý ze zásadních filmů Keanu Reevese. Tentokrát není z 90., ale z roku 2006. A hlavní role v něm hrají ti, kterým kariéru nastartoval jeden společný 90-kový film, konkrétně Nebezpečná rychlost. Možná už víte, že jde o 20 let starou romanci Dům u jezera, ve které se Keanu znovu sešel se Sandrou Bullock. V 8:30 to začíná, stejně jako všechny předchozí úterní projekce přehlídky Léto s Keanu Reevesem. Náš dnešní filmový hit 6:30 na Hit Rádiu 90, ale bude z filmu, ve kterém se po dlouhé době sešla jiná dvojka, která spolu natočila mnohem více filmů než Keanu se Sandrou, Walter Matthau a Jack Lemmon. Dej si pohov kámoši se to jmenovalo. A ten hit z toho filmu za chvíli tady uslyšíme. Teď ale Depešáci, Enjoy the Silence na Hit Rádiu

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. I'm Too Sexy od Right Said Fred zaznělo v mnoha filmech, ale taky v komedii Dej si pohov kámoši, která měla českou kinopremiéru právě v tento den, 18. srpna v roce 1994. No a za chvíli Černí anděle od Lucie.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska.

0: svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time. Hit Radio devadesátka.

Rádio 90. 90.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů, 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí.
17: Žluté lázně.
16: Nejslunečnější léto v Praze.
18: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
19: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
20: Franto, kde jsou ty maliny?
21: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
20: Taky zavakuovaný.
22: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
23: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
24: Krásný dobrý večer. Posloucháte Hit Radio 90. Já se jmenuji Lucie Petráková a mám takový trošičku pirátský vysílání. Sama nevím, jak jsem se do toho dostala, jak se to stalo, ale prostě se to stalo. Dostala jsem nabídku, abych si hodinu zavysílala na Hit Radio 90, který jako asi chápete, že hraje 90kový pecky. A tomu já prostě nemohla odolat, protože to miluji, je to moje dětství, je to moje mládí. Takže spolu budeme poslouchat skvělý songy a taky bych si s váma chtěla povídat. Takže prosím vás, můžete mě znát z Chumelenice. Tím pádem volám celou Lachumélii, naší všemocnou skupinu a rodinu. Buďte v tom se mnou, budu tady s váma až do 7, budeme si hrát, budeme si povídat a na rozjezd vám pustím YouTube.
0: Lucie Petráková. Hit Radio 90.

Tohle byla Gala na Hit Rádiu 90. Dneska ji máme skoro automaticky spojenou s fotbalem, ale původně, podle autorů, to prosím vás prý byla až skoro buddhistická hymna. Nevím, teda já jsem viděla finálový utkání na mistrovství světa ve fotbale, nepřišlo mi to úplně zajímavý, upřímně, ale co jsem vám chtěla říct, abych si trošku zamachrovala, že jsem si udělala domácí úkol, že jo, o těchto krásných písních, tak druhý život, tenhle devadesátkový hit, chytnul právě na Euro 2016, kdy fanoušci Wigenu, doufám, že to říkám správně, nejsem fotbalový odborník, zpívali Will Griggs on fire, your defense is terrified, což by se dalo přeložit jako Will Griggs válí a vaše obrana stojí za prd, jo, nebo je vyděšená. A od té doby to přejímají všechny týmy, ať už fotbalový nebo hokejový. A musím teda říct, že když už jsem nucena na ten fotbal koukat, tak toto jsou moje oblíbené momenty. Chlapi se nažerou a kozy zůstanou celý, bych řekla. Slibovala jsem vám téma. Budeme se bavit o tom, čeho jsme se, prosím vás, báli v devadesátkách. Ať už jste byli děti nebo teenageři a ve finále můžete mi i klidně zavolat nebo napsat, jestli jste trošku mladší kusy, aby jsme se třeba porovnali naše generační zkušenosti. Můžete mi psát, můžete mi i volat, řeknu vám teďka číslo, tak si to napište. Je to WhatsApp, jo, to se vám bude líbit. 720 86 86 36. Já se vám ještě přiznám teda, abych jako nehodnotila jenom ostatní, co byl můj největší dětský strach. A bylo to zvíře v Paně a netvorovi, protože to bylo extrémně terrified, jak by řekla Gala, když se podíval z profilu a podíval se na vás tím očičkem, absolutně odporný. A neříkám, že z toho bojím teď taky, ale sama doma bych si to večer prostě nepustila. Co je zajímavý ještě, tak vybrala jsem si pro vás teďka song, který její autorky se bála jedna moje známá a dokonce říkala, že ji tím rodiče strašili. Jo, jakože někde se straší děti čertama a někdo prostě strašil děti zpěvačkou Cher. Nevím, jestli byla moc silná na to, aby nám dala facku, každopádně už do toho nebudu kecat, pojďme si to dát.

0: Jam Hot.
1: Posloucháte Hit Radio 90. Za náma jsou Beats International. Pokud vám tenhle název nic neříká, tak vás rozhodně nesoudím, protože mě taky donedávna ne, ale pokud bych řekla Fatboy Slim, tak tam už možná trošku přihořívá. Tady totiž ještě nebyl Fatboy Slim, tady byl jenom obyčejný Norman Cook, který si hrál se samplama a hrál se s nima velice dobře. Až bych řekla skoro, že se v tomhle songu předváděl, protože tam použil mimo jiný třeba basovou linku od Clash. Zároveň, když tam slyšíte takovou tu harmoniku, tak to je Tenkrát na západě od Enrica Morriconeho a pak samozřejmě jako základ použil písničku Just Be Good To Me. Tak teď jste chytřejší, můžete s tím machrovat třeba dneska, až půjdete na pivo. Já jsem se vás ptala, čeho jste se báli jako malí v devadesátkách, nebo jako větší v nultých letech, je to jedno. A na moji prosbu zareagovala Api, kterou mám teďka na telefonu. Slyšíme se, Api?
2: Ano, slyšíme se.
1: Výborně. Já ti moc děkuju za odvahu a teď se budeme věnovat tomu opačnému. Kdy jsi odvážná nebyla, čeho jsi se bála jako malá?
2: Já jsem se jako malá strašně bála. My jsme na chalupě měli suchý záchod, kadiboudu. A já pokaždý, když jsem tam šla, tak jsem se bála, že tam vyleze had a kousne mě do zadku.
1: Hele, ale to je totálně oprávněný. Já jsem měla kadiboudu u babičky na chatě. A mě zase říkal bratránek, který mě trápil, že tam je bažina z exkrementů. Neřekl slovo exkrementů samozřejmě.
2: Jasně.
1: A že se tam utopím, jako se utopil kůň Atreje v Nekonečném příběhu. Což je teda moje další trauma z dětství.
2: Jasný. Jo, tak a já musím přiznat, že já do dneška, když na tu kadiboudu někde jdu, tak ten had mě ještě jako tak nějak napadne, ale už se snažím přesvědčit o tom, že tam asi nebude.
1: Ale koukneš se předtím, než si sedneš.
2: Tak samozřejmě, že?
1: Samozřejmě, OK. Tak hele, jestli to byly jenom hadi, nebo máš toho víc na seznamu?
2: Jo, různý takovýhle asi potvory, no. Pak si pamatuju, že když jsem byla malá, tak když mě rodiče učili lyžovat, tak mě strašili, že když nepojedu dost rychle, tak mě sní jety. A já jsem teda moc nedošla, co to ten jety je, ale věděla jsem, že teda musím jet. A asi pak až za pár let mi teda řekli, co to vlastně ten jety je, takže...
1: Aha.
2: Ale stačilo to k tomu, abych se ho bála a jezdila jsem rychle a nespomalovala, no.
1: A na terapii se to řešila už?
2: Asi bude na čase.
1: Doporučuji. Hele, každopádně moc krát děkuju, že jsi nám brnkla, že se s nám svěřila se strachy a doufám, že ostatní tě budou následovat. Aby krásný večer, papa.
2: Taky.
1: No a vy můžete následovat odvážnou Apolenu, ne až tak odvážnou, co se týče kadiboudek, a můžete mi taky zavolat 720 86 86 36. Pokud nejste úplně mluvící typy, tak mi napište zprávu, já budu za obojí velice, velice ráda. Uslyšíme se za chviličku.
3: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
0: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
8: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
9: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
8: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
9: Stylový, pevný, bez keců.
8: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
9: Když už bydlíš, tak pořádně.
8: Deflé, dvě E na konci.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky.

0: Disenchanté. To mi nevyšlo úplně, nevadí. Posloucháte Hit Radio 90 a musím vás pochválit, protože na moji výzvu reagujete a voláte, abyste se svěřili se svými strachy a nočními můrami z dětství nebo z mládí. A další na drátě je Hanka. Ahoj, Hani.
1: Ahoj, Lucy.
0: Hele, Hani, teda ještě bych chtěla podotknout, že jsi druhá žena. Zatím to vypadá, že ženy čelí svým strachům mnohem lépe než muži. Dvakrát tolik zatím teda. Tak uvidíme, jaký bude konečný skóre. A ty
1: to
0: mi pověs...
1: Prostě jenom nebojíme zavolat do toho rádia.
0: Výborně, tak tento strach nemáš,
1: a to
0: evidentně.
1: A že to jsem se v 90. letech ani nebála.
0: Nebála ses. A nikdy ses nebála ani nebála. Takovýho toho, že ti volá neznámý číslo...
1: No, se přiznám, že ne, to nemáme ráda teď, v té době. Ne, to v těch 90. letech ani nějak jako mi to přijde, že nebylo.
0: No, prostě někdo neměl kredit, že jo, tak to chápu.
1: Nikdo neměl, přesně tak, a hlavně byly i pevní linky, že jo.
0: A volalo se až někdy po sedmý, tuším, že to bylo levnější.
1: Tak tak,
0: něco
1: no.
0: Takového. Prosím tě, a čeho jsi se teda bála?
1: Já teda jsem se bála, ne, když taky na chalupě jsme měli kladibutku a ne, bála jsem se pavouku.
0: Pavouku.
1: A přiznám se, že ty pavouky některý nemusím ani do dne.
0: Chápu. No a znova v té kadibutce, oni jako nebyli vevnitř, že? Oni tam lezli všude okolo.
1: Oni tam byli právě všude okolo a bála jsem se tam teda to přes na to prkénko, ale ne, co se nedalo dělat, sedla jsem si tam, že jo.
0: Mm-hmm. No asi,
1: jsem strach.
0: Asi je lákal ten libej odér.
1: Překonávat.
0: Ale počkej, mě zaujala jiná věc. Vy jste měli v kadibutce prkínko?
1: Jo, tam bylo. Bylo tam, no.
0: Ale počkej, to byla nějaká už jako hoch kadibutka, to zase no. Jako se nedá srovnávat s tou dírou.
1: Dali ho tam.
0: Dobře,
1: dali ho tam.
0: OK. Hani, mockrát děkuju, že jsi se mi svěřila. Doufám, že už nemáš strach ani z kadibudek. Z pavouku tě to uznám, ty já nemusím doteď. Tak se měj moc krásně, hezký večer přeju.
1: Taky, a
0: z pavouku tě to uznám, ty já nemusím doteď. Tak se měj moc krásně, hezký večer přeju.
1: Taky a kde vysílání.
0: Děkuji.

0: se napijete hodně vody, umřete. Když sníte pecku, tak ve vás vyroste nová meruňka a umřete. Jo, takže já vlastně celý život jsem se bála jako smrti. No to nevadí, ale já si to na terapii řeším. Jestli chcete si udělat takovou terapii on air, já budu hrozně moc ráda. Zopakuju vám telefon do studia 720 86 86 36. Můžete volat, můžete psát a já se na vás strašně těším a posílám Alanis Morissette, která mimochodem tuhle písničku, je to Thank You, je to taková už její éra, kdy nebyla taková ta naštvaná Alanis, ale globální celebrita. A jako správná globální celebrita musela samozřejmě podniknout spirituální cestu do Indie. A tady je výsledek.
1: Volejte právě teď. 720 868 636. Hit Radio 90.

0: Tohle jsou Bumpfunk MCs na Hit Radio 90. Nikdo mě nepřesvědčí, že tam na začátku neříkají baka maka fou. A věřím tomu, že většina z vás to má úplně stejně. Údajně, nebo takhle, jako opravdu oficiálně je tam prej rock the microphone, ale to jsou falešní zprávy, nevěřím tomu vůbec. Mimochodem, já si úplně pamatuju, když tahle písnička vyšla, tak to bylo něco tak strašně futuristického. Navíc v klipu byl týpek s dredama v metru a s minidiskem, což byl největší výstřel techniky. Nikdo ho neměl, protože to bylo strašně drahý a i ty minidisky byly hrozně drahý. Takže prostě jsem k němu vzhlížela a říkala jsem si, ano, tento člověk, tento má v životě daný pohromadě, do pořádku. A pak jsem zjistila, že mu bylo 15, tomu klukovi, co ho hrál v tom klipu, 15, vážení přátelé. Nevadí. Píšete mi vaše strachy, ale musím opět pochválit ženy. Pánové, zamyslete se nad sebou a nedělejte, že jste se něčeho nebáli, jo? Mám tady zprávu od Martiny. Dám si tam takový disclaimer, protože ona popisuje souhrně možná takový ty nejčastější strachy, co jsme měli úplně všichni, tak bych nerada, aby to někomu otevřelo nějaký starý rány. Pojďme na to. V devadesátkách mi sice bylo už 18 let, ale strach z AIDS, film kopitem sem, kopitem tam, drog, to je zase pavučina a děti ze stanice zoo, otěhotnění z pozůstalého sperma ve vaně, a to do mě teda neminulo. Bravo začalo vycházet česky a konečně jsem začala rozumět těm odborným článkům v něm. Za socíku tyhle informace nebyly. Pamatuju, že byla první válka v zálivu a chodíc do práce, čekala jsem, kdy na nás dopadnou ty rakety, když to dávají téměř online. Taky lišky čuraly v lese na borůvky a mohla si z toho chytit nějaká děsná nemoc. Ježišmarja, tak ještě jsem se nebála borůvek, ty mám fakt jako hodně ráda. Pak nám napsala Daniela. A tady zase ten strach pochází z dětské tvorby. Ano, ne každá dětská pohádka je nezávadná, jo? Bratři Grimmové by bylo to mohli vyprávět. Takže Daniela se nejvíc bála ropuchy z jednoho dílu Šmoulů. Vždycky jsem hrozně rychle vyběhla schody do patra a potom na ní dolů vyplazovala jazyk, že mě zase nechytila. A jako správné dítě 90. se dodnes bojím u všech kontrol při cestování. Dokonce při přejezdu přes hranice autem mám šimrání v bříšku. Pane Bože, ano, amen. To myslím si, že máme úplně všichni doteď, že prostě něco hroznýho nám najdou někde, vrátí nás a seberou nám a roztrhají pasy. S tím já se úplně totálně ztotožňuji. Jestli máte něco dalšího, nebojte se využít naše telefonní číslo, protože máme před sebou kolik 20 minut a já se s vámi chci pokecat a taky čekám konečně na svého prvního muže. Ano? Můžeme se tak domluvit? Pište mi na 720 86 86 36 anebo můžete i volat samozřejmě. Uslyšíme se.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.
5: Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90 a v tuhle chvíli taky Cranberries. Tahle písnička se jmenuje Out to my family, oda pro moji rodinu nebo na moji rodinu. A zpěvačka Dolores to údajně skládala během jejich turné, když už byli extrémně slavní, a jí chudince, rokový hvězdě, trpící popularitou a penězi, se stýskalo po zelených loukách Irska. Ano, můžeme se s tím všichni v podstatě stotožnit. Mám trošku něco lepšího na stotožnění a to jsou vaše strachy. Když jsme u té rodiny, tak já si myslím, že a to tady zaznělo, když nám volala Apolena, že za spoustu našich strachů opravdu mohli cíleně rodiče, nebo nevím, jak moc cíleně, ale třeba dokonce někdo výchovně používal kytici od Erbena, což mi přijde trošku možná brutální. Já jako pamatuju si, když jsem si přečetla poprvé Polednici a opět se našel bratránek, který mi říkal, že prostě v poledne musím být opravdu velice na pozoru, aby nepřišla a nesmím hlavně chodit spát, že to je právě ta past na děti. Když jdu spát po O, tak se pro vás přijde Polednice, jo? Že to je takový komplot prostě učitelek a Polednice. Samozřejmě jsem mu to věřila, protože jsem úplně naivní. Už se to nemyslím, jo? Prosím vás, disclaimer. No a pak jsem přišla ještě na jeden strach, který si myslím, že je globálně rozšířený u všech otců světa, a to, že když s něma jedete autem a rozsvítíte světlo, tak táta nabourá. Říkal mi to můj táta, říkali to všichni tátové všech mých kamarádek a myslím si, že můj přítel mi to neříká jenom proto, že ještě není otec a není v tomto klubu, ale podle mě prostě s rodným listem dítěte dostanete nějakou příručku, jak děsit svoje děti nebo je přimět, abyste nedělali nebo aby oni nedělali to, co vy sami nechcete. Dobrý, ale my už jsme to teďka odhalili. Posílám vám poslední song ode mě dneska. Ale pak se ještě uslyšíme, jsou to Offspring, který mimochodem fakt působí jako taková devadesátková časová kapsle pro mě. Více o tom řekneme za 3 minutky.

0: na Hit Rádiu 90. Musím říct, že tohle mě úplně vrátilo do páté třídy na diskotéku ve škole Přírodě, kde to bylo prostě ten největší hit, ta největší peska, nebo banger, jak dnes říkají Gen Z. Bohužel teda ani tato píseň, ani můj odvážný outfit, v té době se tomu neříkalo outfit, ale oblečení teda, nevyprovokovali Jakuba ani Honzu, aby se mnou šli tančit, ale nevadí, už jsem se přesto přenesla. Přesto se nepřenesl jeden náš posluchač a tímto strachem se s vámi loučím, že některé děti se velice bály smrti Tamagoči. Tak, musím říct, že já jsem se nedávno koupila Tamagoči někde v Anglii, kdy jsem to viděla, že to musí být hrozná sranda se do toho vrátit a starat se o to. Takhle vám to řeknu. Když už jako jste třeba mezi 30 a 40 a máte actually nějaký zodpovědnosti, nedej bože za nějaký další živý bytosti, tak to taková sranda není. Jo? To je takový moje poselství. Každopádně já bych tady chtěla poděkovat všem lidem z Hitrádia 90. No tak promiň, já jsem teďka chtěla říct, že jsem se největší dobu bála, že se přeřeknu a teď se to děje přesně u konce, takže no nic, nevadí, asi to budu muset víc trénovat. Kdybyste chtěli mě třeba slyšet víckrát, jak trénuju, nebo takhle si se mnou pokecat občas v éteru, tak mi nebude vadit, když budete psát tisíce dopisů a korespondenčních lístků sem do Hitrádia 90, že prostě bez mě nemůžete žít, nezakazuju vám to. Naopak to velice podporu. Děkuju, že jste s náma byli. Poslouchejte dál Hit Radio 90, protože ty písničky jsou prostě krém de la krém. Dejte si. A jestli mě ještě nemáte plný zuby, tak se dejte zítra ráno taky novej díl Chume, ve kterém mimochodem řešíme, jaký jsou vaše nejčastější hádky doma s partnerem. Což by bylo taky zajímavý téma. Tak snad někdy příště. Mějte se krásně. Pa, pa.
1: Lucie Petráková. Hit Radio 90.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Svatební den jako z pohádky?
11: Lázně v Ráž u Písku.
10: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
11: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
10: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
11: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
10: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
11: Lázně-vráž.cz.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen,
10: je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.
12: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hrajeme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravený. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non stop.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz. Březová!
2: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo-elektro.cz.
1: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.
4: Od

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. 90. v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

Hit Radio 90.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.